Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku, stop, pojďme to neřešit, nech

0: vajo, hemaka, gemaka, masa, hicha, no, i tuta, chwao, chwao, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

thing that we all.

this. There's always

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcast.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

stovka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, který jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Reklama na Radio 1.

Přeji hezký ráno. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Šponer. Posloucháte Radio 1. Pravidelná tříhodinovka, kterou spolu máme co dva týdny. Opět začínáme trošku klidněji, ambientněji, v tomhle případě spíš. Je to něco říznutýho jazzem, ambientem, jako klasikou. Je to mladá hudebnice Hannah Francis z Illinois. A tohle je track, který se jmenuje Nested Tangles for Voice Trombone. A z desky Nested Tangles z roku 2025. Tak bude to začátku zase trošku pomalejší, ale dneska to bude hodně pohodový. Abychom si dali takovou klidnější letní náladu. Takže přeju příjemný poslech a za chvíli se zase přihlásím. Hezký vstávání.

Reflect je track, který se jmenuje Reflect 2 od shoegazový, takový elektronicko shoegazový kapely Sweet Trip z roku 98 a přesuneme se k něčemu současnějšímu. To bude Pavel Miljakov a Lukas Dupuy, track Deep GTR z jejich společný desky Heal z loňského roku.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Wi-Fi Čven na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi Čven na poli.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Reklama na Radio 1.

Takže, takže, na Rádiu 1 s Jakubem Šponerem doznívá track Telepathic Seduction od Mystic Tribe AI, předtím Roger Goon, Get the Back, myslím, že docela čerstvá novinka, a předtím Saphilium, track Heavenly Hills. Další věc, kterou si dáme, je od Air. Dlouho jsem nehrál Air, mám rád Air. Je to Modular Mix. Kdyby vás zajímalo, co hraju nebo co slyšíte, tak to můžete najít na webu Rádia 1, kde poctivě vyplňuju tracklist. Přeju příjemné vstávání. Jestli už někdo pracujete, tak s vámi soucítím.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letnikinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
11: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Tiger.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 s Jakubem Šponerem doznívá Track Sensations od Sweetback. A předtím jsme tam měli track Timekeeper od Shielding a nebo Moors od Nightmares on Wax. A další věc, kterou dáváme teď, která se tam rozehrává v pozadí, je úplně z Brusu nový fresh track od Slow Foam. Je to track z desky, která teprve vyjde. September je srpnu tohoto roku. Těším se na ní. Slow Foam je hudebnice Madeline Bird. Tohle bude její už čtvrtá deska. A nevím, jsem řekl název té desky, Night Rider. Jinak doufám, že máte příjemný ráno a hezký poslech.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

zpěvá track Remember Not My Name, od Water from Your Eyes. A z té kapely se stává taková moje pomalu jako... No, začíná se mi hodně líbit. S každým dalším albumem, který slyším, vlastně nechápu, jak jsem to mohl docela dlouho opomíjet. A Water from Your Eyes, starší věc, zpěvačka Anetina, Imit Efterer, pravděpodobně švédsky, tak enjoy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
10: Reklama na Rádio 1.

posloucháte Radio 1. Pod tím, co říkám, zní track Hercules od Mercury Rev. A teď si dáme takový blok dobrých starých kytarových kapel Acetone, The Cure, Jonathan Go. Takže přeju příjemný poslech.

Madonna, it's Mercury, Hercules, Eustace, All His Dream, to roku 2001. A další věc je track When You're Gone od kapely Acetone z roku 95. Objevila se na albu If You Only Knew. Tak hezky ráno.

0: Uni, kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni, čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Reklama na Radio 1.

tuhle písničku jsem hledal strašně dlouho. Hrála mi, pořád se mi vracela do hlavy ta horní kytarová melodie. A nemohl jsem přijít na to, co to je, až jsem procházel starší desky The Cure. Názvy písniček, které byly aspoň trošku povědomí. A našel jsem, takže tohle je Bear of The Cure. Z roku 96, album Wild Mood Swings, a vy posloucháte Rádio 1.

0: existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti, pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Reklama na Radio 1.

izskanēja Lauro. Viena arzenīja savu Paulu, takže Brazília celé tej žije prekno. Letos mu vyjde nebo vyšla deska, která se jmenuje stejně jako on, jmenuje se Lau. My jsme s ní slyšeli track Mito do Fim. A teď Lisfer.

kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

zaznívá nám track 1/500 česky od kapely Spirit of the Beehive z kapely You'll Have to Lose Something, pardon, z desky You'll Have to Lose Something z roku 2024. Předtím Karen Joyce, My Blueberry Life, nebo track Oaky Song Point One od Warwick Angel, letošní věc z roku 26. A další písnička, kterou si dáme, která nám teď začíná hrát, naštěstí, trošku jsem se zasek, je od legendárních The Replacements, Minisi Can't Hardly Wait. Vy posloucháte Radio 1 s Jakubem Šponerem, přeju vám příjemný vstávání, cestování, snídání, pracování, cokoliv.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

americká hudebnice Melena Cole ze Severní Karolíny. Track NX desky Roach Friends 2022. O rok později vyšla deska In Your Head od Bateknu a Trish. A na ní se objeví i track My Hair Funk, který si teď dáme na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Reklama na Radio 1.

poslední vstup, budu se s vámi rozloučit. Takže tohle je track Such Is Life od 320. Skvělý duo. Je to mega čerstvá věc. Novinka. No a i po mém odchodu vám tady budu hrát chvíli, pár minut. Takže dáme si Vena, Venue B, Sage, Monstrosity, Guillermo, Samba Jean Baptiste, Nate Smith, Harrison, Charles Shaw. V tomhle pořadí. A samozřejmě, že tracklist, pořád mám ještě ráno trošku samozřejmě, najdete na webu Rádia 1. Případně pokud byste si ty písničky chtěli pustit v kuse bez povídání, tak si je můžete pustit na mým Apple Music, kde všechny playlisty, které hraju, najdete. Já vám přeju krásný den, krásný víkend, díky za to, že jste poslouchali. Ten vibe na konci je trošku jiný, takový trošku nadžezlej, co vám to udělá dobrou náladu. Tak ještě jednou díky a zase za 2 týdny naslyšenou, loučí se Jakub Špuner. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1 plus 1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Bila klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Bila klubu za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Reklama na Rádio 1.

0: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
1: Máme 9 hodin a od mikrofonu Rádia 1 vám krásné páteční ráno přeje Ellen. Strávíme společně jako vždy následující 3 hodinky, tak hezký páteční den a příjemný poslech Rádia 1.

0: Nám jedna z novinek nebo čerstvých záležitostí vyšlo 10. července na labelu Anjuna Deep a je to Ital, který žije ale v Los Angeles, vynese hlavně progressive house s velkou slabostí pro vintage Italo disco. Tohle je teď vyšlé How Does It Feel EP, které obsahuje tři tracky a tohle to byla skladba, ve které spolupracoval s Argentincem Emilem Galvanem s názvem Luna Circuit, předtím Poté a Baby Hold Me. No a na začátku jsme se vrátili trošku Poté, samozřejmě velký oblíbenec v Paříži žijící DJ a elektronický hudebník, který se narodil na svaté Lucii. No a na začátku to byl návrat v čase s domácím Lucky Boy se soundtrackem k Samotářům, The Loners a Lucky Boy ve Funky Pop mixu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně, přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 9 hodin na 23 minut a dozněla nám jedna taková návratová do roku 2020 a to s Feiertagem. To je alter ego holandského producenta, taky live actu Jorise Feiertaga z jeho Heal EP, které vyšlo na labelu Sonar Collective, jsme si hráli skladbu Bliss. Předtím další z novinek a to od britského, londýnského septetu Kokoroko a teď jejich vyšlé Brownswood Remix Editions 009. Kokoroko Remixes EP vyšlo právě na labelu Brownswood teď 12. na konci června a my jsme si z něj hráli skladbu Sweetie v Isco Remixu. No a před námi je taky jedna starší deska Bukashade, deska Eve z roku 2013 a my si z ní dáme Love Drug Bukashade featuring Fritz Helder.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

0: For my soul, I found...
1: Latrell, to je Eric Latrell, sanfranciský umělec elektronický, který vydal teď právě v červenci, 7. července na labelu Anjuna Deep své How Will I Know EP a my jsme si z něj hráli skladbu Love, obsahuje 3 tracky a to vždycky v, jak už tady na tom labelu je zvykem, vždycky v krátké a extended verzi. Předtím taky vlastně červencový release od Nuage a to skladba Vime, která vyšla 10. července na labelu Memory Pattern. Teď se podíváme na novinky Velké sedmi.
2: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

přijít mít. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

0: what is music?
1: Posloucháte Rádio 1, dozněla nám další aktuální, teď v červenci vyšla věc, nebo vlastně tohle ne, tohle byl návrat, tohle byl Ezequiel Arias, argentinský elektronický hudebník, kterého si tady docela v poslední době hráváme, měl teď nějaký aktuální release, ale tohle byl trochu návrat v čase pár let zpátky s jeho starší záležitostí What is Music. A předtím ta novinka, kterou jsem myslela, byl britský DJ a producent, který v 90. let budoval hongkongskou undergroundovou klubovou scénu, byl taky členem britského Tyrant Sound systému spolu s Craigem Richardsem a Sašou a je to taky pravidelný DJ vystupující na akci Burning Man, tak my si teď dáme jeho novinku s názvem Fading Out, za chviličku The Orb a Dirty Disco Club, návrat v čase s deskou The Dream do roku 2008 a pak si naopak dává je teď aktuální červnový release od domácích bratři s názvem Arrival.
2: Rádio 1. Nehorázná porce kvality.
3: We have limited information, but we have been contacted by federal authorities once again. The request has been made that we repeat what we are referring to as the statement, and we'll do that now.

0: nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
4: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, dozněl nám slíbený single od bratrů Arrival, který vyšel 19. června na labelu Indiescope, a minutu po desáté je čas na kulturní servis.

kulturní servis na pátek s datem 17. července. Svátek mají Martiny, všechno nejlepší. A my se v téhle části podíváme na festivaly, galerie a program Rádia 1. Festivaly za dveřmi, pražský festival pouličního divadla na výstavišti před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Šarivary, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Compact Disco na zámku Kostrčany. Korespondanc, festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu v Žďáru na Sázavou. Phoenix Festival Regenerace, festival současné elektronické psychedelické hudby ve Valči. Galerie Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác NGP 230 let. Docs Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Dům u zvonu, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Kostka, Borso Slérins, Spectre in the Veg. Nová budova Národního muzea Czech Press Foto. Galerie Etc. Art, Jan Ambrus o kresbě. Pragovka Gallery, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové Imago. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Novoměstská radnice, Podpovrch 2. Hartoto galerie v Uhelné mlýně, Timo, bude. Karpuchina galery, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD nonstop, dnes s Apple Blim a Life in a Laser, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

0: ten bench. Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: je
2: růvný.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

10:15, posloucháte Rádio 1, tohle je novinka, vyšla na konci června na labelu The Soundgarden. Nick Warren, nejenom součást projektu West, ale člověk, který se stal už v polovině 90. let takovou DJskou, jednou z prvních DJských superstar díky svým pravidelným nocím v klubu Cream. Tohle je jeho spolupráce s argentinským hudebníkem Martinem Fredesem na Wanderlust EP a skladba Wanderlust. Předtím Orbital a návrat do roku 1991 se skladbou Belfast. My jsme si ji ale hráli v remastrované podobě, tak jak se objevila před 2 lety na bestovce průvodce pro začátečníky z Orbital. A před námi je další teď aktuální release 10. července na labelu Delta Park vyšly single, respektive 2 skladby na vinilu jako A a B strana, Lemon a Satisfied, a my si dáme právě to Bčko Satisfied.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Hip-hop camp je zpátky.
5: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
4: Rap, DJing, b-boying.
5: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
4: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
5: 21. a 22. srpna, hip-hop camp Kosmo.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečeni z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Reklama na Radio 1.

Massive Attack a False Flags v Uncle Surrender Sound Session remixu. A před námi je zase jedna aktuální letošní deska Ellen Alien. A její album New Life, které vyšlo na labelu Pitch Control. A my si z něj dáme skladbu Mein Herz.

0: ještě jedna čerstvá záležitost. Dozněla nám tahle věc s názvem Different Worlds, Dinox a André Moret.
1: CD Nonstop. Britský elektronický producent Laurie Osborne aka Apple Blim tvoří na poli dubstepu a bass music více než dvě dekády. Jeho albový debut Life is a Laser vyšel v roce 2018 na labelu Sneaker Social Club. A my si ho připomeneme dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Kelš, elektronický hudebník z Kodaně, který používá své příjmení Kelš, tím produkuje hudbu. Tohle je jeho červencový release s názvem Picasso. Předtím Kanaďan Jack Green ve spolupráci s australským, ale v Londýně žijícím hudebníkem DJem Boringem ve skladbě Closer, která vyšla 10. července na labelu Lucky Me. No a do třetice taky teď červencový release, a to od dalšího Australana, který žije v Berlíně, říká si Holo, a tohle je skladba Thunder.

0: Pozzi Mini Golf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1, máme přesně 11 hodin a v čase jsme se vrátili s Underworld do roku 2005, kde se Riveran, tahle skladba potom vyšla jako 12 palec v remixu Paula Woolforda, kterém si ji hrajeme. No a před námi je další novinka, je to Fernando Olaya, kolumbijský DJ a producent s klasickým hudebním vzděláním a my si dáme jeho skladbu Eternal Embers. O jejíž remix se postarala dvojice řeckých elektronických hudebníků, jednak Ilias Catalanos a taky Plekta.

0: Léto Rádia 1.
1: 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. Kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Steve Jeffrey aka BC a jeho spolupráce s zpěvákem, rapperem, textařem, MC'em, který se říká Dex, ve skladbě Magic Words. No a před námi je pocta skvělému dalšímu drum and bassovému hudebníkovi Teje Van Fleetovi, nizozemskému hudebníkovi, který se říká Lensman. My si dáme skladbu Golden Age, Lensman featuring Dan Stezo and Steo. Lensman bohužel teď před 5 dny 11. července ve věku 40 něco rozhodně ani ne 50 let bohužel opustil nejenom scénu, ale i tento svět. Rest in peace, Mr. Lensman.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: No a tohle je další teď červencová novinka, a to od španělského producenta a DJ Guillerma Alvareze, který si říká Soleko. A You vyšlo teď na label Anjuna Deep Explorations. Předtím jsme se vrátili v čase o 11 let zpátky s The Chemical Brothers, jejich alba Born in the Echoes, a jsme si hráli skladbu Under Neon Lights, The Chemical Brothers featuring Saint Vincent. No a před námi je 2 roky starý kousek od Deadmau5, Not Exactly, Deadmau5, Not Exactly, a remix od Rebike.
1: Radio 1.

0: Mama Rádia 1.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Drahagate. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Reklama na Radio 1.

0: now.
1: Dohrála nám další teď z červencových novinek. Vyšlo na labelu Lucid District projekt Blau Dis a kousek s názvem Static Hum. Předtím nám zněla dva roky stará záležitost od Bicep, Chroma 003 by 83. Před námi je další aktuální kousek, a to Dozem a Somi Answer, a pak si dáme Ivana Krále So Bad v remixu od Bydla.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, čas je neúprosný, ty 3 hodiny skoro utekly, nevím ani jak, a už je dávno čas na druhou část kulturního servisu na pátek 17. července, a to s koncerty a tančinami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Začínáme koncerty a tančírnami. Bike Jesus, Discovery, Gathering, Why Die, Margy, Divný útvar a DJ Rooibos. Groove Bar v 21.30, Kirill, Astra. U Bukanýra ve 23 hodin DJ Iška Mašina, také Jazz Back to Back, Miša Jaru. Jazz Dog v 21 hodin Yvonne Sanchez Band. Cargo Gallery 19 hodin Ondra Gizman, Klubovna Povaleč v 19.30 Hell and Back, Kašel Makatusin, Crossforce a Exploded, ještě Sixia. Filmy Kino Dlabačov 18.30 Pramen, ve 20.30 Odyssea, Edison Film Hub 18 hodin Odyssea, v 21.30 Pozvání. Kino Pilotů v 19.20 Drama, 21.30 Pozvání. Letní Kino Dlabačov 21.15 Kdo chce zabít Jesse. Divadla Městská knihovna v Praze v 16.45 Za dveřmi. Anna Monroe a Cirkusféra 40.60. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD nonstop dnes s Applebim a Life in Laser, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin REM.

minut se s vámi musím pro dnešek rozloučit. Moc děkuju za poslech, děkuju za krásný vzkazy, užijte si víkend. Poslední novinka ode mě, Boy From Nowhere, Spend the Night, a potom www.procházka jako případná pozvánka, pokud někde dovolenkujete nebo bydlíte v okolí Lužnice, Veselí nad Lužnice, tak dnes na Veselských pískovnách VVčka právě vystoupí. Jinak moje další pozvánka je zítra na Vlčí mejdan, na Ovčíně, domácí síry, stříhání ovcí a taky o Oscar Schneider, Ida de Jong a moje maličkost. A já se na vás těším příští týden. Loučí se Ellen. Ahoj.

Ještě jenom dodám, že zítřejší ovčí mejdán v Čížkově dělá člověk, který měl v Meat Factory tu kozu na narozeninách Rádia 1 a můžu vám zaručit, že koza opravdu si ten výlet parádně užila a opravdu není týraná.

Przyjdź do kroku, bronisz po kroku. Jemy jedno, gdoś ste, odkud, a kam dete. Jen przyjdejte do kroku, ať už brzo vypadnete. Jemy jedno, kdo jste, odkud, a kam dete. Jen přidejte do kroku, ať už brzo vypadnete. Jemy jedno, kdo jste, odkud,

tím ještě čas, abych mohl více zlomit vás. Dej mi ještě trochu času, abych si mohl prohlédnout všechny tu krásu. Dej mi prosím ještě čas, a

0: Chcemy was! Dajmy jeszcze trochę czasu!
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Reklama na Radio 1.
12: You can hear the seals. You can hear the seals caw, and it's the most amazing sound. They make these really inorganic sounds. They sound like, I don't know, Pink Floyd or something. They don't sound like mammals, they definitely don't sound like animals. It's really out of this world, I can say that.

Krásný poledne všem posluchačům Rádia 1. Po dvou týdnech se vám hlásím já, Mike H. A budu vás provázet další tři hodiny tady éterem Rádia 1. Samozřejmě mám tady mix novinek z nový elektroniky, jazzu, psychedelického roku, alternativního popu a taky samozřejmě nějaký starší kousky ze 70., 80. i 90. let. Teď nám hraje jedna z těch současnějších věcí, je to Felipe Gordon a skladba Kesera, která se určitě odkazuje ke slavné skladbě Vox Taylora. Předtím to byl ještě Quartier Celeste a Emily A. Sprague. A samozřejmě já průběžně budu zapisovat tracklist a najdete ho na webu radio1.cz. Tady je Mike H, Radio 1, jsem tady s vámi až do 15 a přeju vám pěkný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Reklama na Radio 1.

Teď nám na Radio 1 dohrála čtveřice, která se skrývá pod jménem SML. Tenhle projekt loni vydal výborný album How You Been, který je mixem současného jazzu a i kosmische music a elektroniky všeobecně. Teď se nám rozjíždí ale letošní záležitost. Švédský Axel Wilner alias The Field vydal po spoustě let nový album a tentokrát ho vydal na značce Studio Barnhus, za kterou stojí stockholmský Axel Bowman. Axel Bowman se taky brzo ukáže v Praze, a to konkrétně 1. srpna v Bike Jesus na akci s názvem Lyra. Na The Field tady na novém albu s názvem Now You Exist se vrací ke svýmu, řekněme, standardnímu zvuku, který předtím reprezentoval hlavně skrze vydavatelství Compact Records. Já jsem vybral dneska skladbu Hey Baby.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Před chvílí nám dohrála sedmičlenná formace s názvem Lee Nalchi. Ty pochází ze Soulu, z Jižní Koreje a letos vydali na značce Luaka Bob, která se zaměřuje hodně na hudbu z celého světa. Rozhodně se nesoustředí jenom výhradně na evropskou hudbu. No a Lee Nalchi tam vydali album Here Comes That Crow. My jsme poslouchali skladbu Bird. No a mě zvukově Lee Nalchi dost seděj tady s Barney Whelanem. Už není zesnulým francouzským jazzmenem. S jeho bandem tady je Barney Whelan a Zombizar. Rok 1987.

kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Projekt Armor, to je už několikátý projekt hodně aktivního, dalo by se říct renesančního umělce Pascala Pinkerta z Holandska. Pascal Pinkert stojí taky za projekty Doll Crowd nebo Ambassad. Projekt Ambassad letos vydal taky nový album chvíli předtím, než on sám vyšel ven s tímhle novým projektem Armor, který je hodně inspirovaný spoluprací s hudebníkama z Turecka a z Libanonu, což si myslím, že v té hudbě je hodně znát a je to dobře. Tohle byl Armor, The Fields and The Wind, no a teď nadchází Buffo Buffo, skladba Magpie Ink Cap. Tady Mike H, vy posloucháte Rádio 1, já tady s vámi budu až do 15. hodiny, no a za nějakých 15 minut po 13. hodině nás čeká taky pravidelná rubrika Kulturní servis.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 21:15. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Reklama na Rádio 1.

Máme 13 hodin 2 minuty, dnes je pátek 17. července. Vy ladíte Rádio 1, tady je Mike H. a teď nás čeká pravidelná rubrika Kulturní servis. Začínáme s festivaly. Probíhá festival Za dveřmi. To je pražský festival Pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a také na Mariánském náměstí. Probíhají taky Šarivary, to jsou festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Landscape Festival, to je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Proběhne také Compact Disco Festival na zámku Kostrčany. Máme také festival Correspond Dance, to je festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu ve Žďáru nad Sázavou. Probíhá také Phoenix Festival Regenerace, to je festival současné elektronické psychedelické hudby ve Valči. A pokračujeme s galeriemi a začneme s Pražským hradem, konkrétně s jízdárnou Pražského hradu. Tam najdete výstavu Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. V galerii Středočeského kraje je výstava The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci najdete výstavu NGP 230 let. V Doxu je pak Hradka Bodževič a Faust. V galerii hlavního města Prahy ve Zvonu je Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy najdete výstavu Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café je pak kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. V Kunsthalle Praha najdete Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně je napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze je pak výstava Vita Eternis, výstava o restaurování. V Meat Factory v galerii Kostka najdete Borsos Lorince, Spectre in the Wedge. V nové budově Národního muzea je pak výstava Czech Press Photo. V galerii etc. Art najdete Jana Ambrůze a o kresbě. Prgovka galerii probíhá výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, Imago. V Artiu Bořislavka je výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. V Osmička Humpolec je pak Present Perfect, otisky času v současné keramice. V EPO 1 v Trutnově najdete Pavla Holečka a Neokosmos. Na Novoměstské radnici je výstava Podpovrch 2. V Artoto galerii v Ohleném mlýně je Timo a Bude. V Karpuchy na galerii se nachází Natálie Pejchová a Stay in Touch. Ve Veletržním paláci v Tusculum a také na dalších místech v Praze a Pardubicích probíhá Bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech je pak Martin Janíček a zvukové projekty. V galerii C12 je pak Michal Sinek a After Image. V galerii Rudolfinum je výstava Datas, The Data and the Sovereign. Trafogalery jsou pak Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo. Fragmenty dne, světla noci. Ve Vile Pelé je pak Antonín Střížek, Svět od vedle. A nakonec v koleji 1 v Březnici najdete výstavu Jaromír 99. No a co se týče programu tady na Rádiu 1, do 15 hodin s vámi budu já, Mike. 15 do 18 pak naváže Jirka Štefl, v 18 hodin pak knižní servis, v 18.10 Vintage Cool TJ Iva, v 19 hodin CD Nonstop, dneska s producentem Apple Blimem a album Life in Laser, ve 20 hodin pořad High Fidelity a nakonec ve 22 hodin pořad Ram Dance. A my se teď můžeme zase vrátit zpátky k hudbě. Za chvíli nás čeká třeba PyConnor Audio, Strawberry Switchblade nebo Bernardino Feminelli. Průběžně vysílání můžete taky sledovat prostřednictvím tracklistu, který najdete na webu radio1.cz.

Britský elektronický producent Pyconer Audio se letos vrátil s novým albem, zatímco na předchozích albech se věnoval hodně pomalý a zamyšlený a psychedelický muzice. Na tomhle albu místy zrychlil, zapojil hodně kytar, hlavně i díky hostování Andyho Bella na několika skladbách, a toho Andyho Bella můžete znát taky z jiných projektů, jako třeba Oasis nebo Ride, a taky z jeho vlastního projektu Glock. Každopádně tohle nový album Pyconer Audio se jmenuje More Songs About the Sun a je podstatně písničkovější než jeho dřívější počiny. Teď už nás ale čeká Bernardino Feminelli a skladba Dolce Vita.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedily.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedily.cz.
0: Jedna reklama.

0: this should be played at high volume.
1: Nový album Acid Arab a teď konkrétně spolupráce s Gitou Lahmamsi a Sofian Saidi a skladba s názvem Go Low Marhaba z nového alba Resonance. To byly Acid Arab, no a teď je to DJ Europarking, to je opět dneska už po druhý Pascal Pinkert s jeho dalším projektem, který je zvukově hodně daleko od předchozího projektu, který jsme od něj dneska hráli, což byl projekt Armor. Teď tady DJ Europarking a skladba The Pleasure Dome.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Hip-hop camp je zpátky!
4: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
3: Rap, DJing, b-boying.
4: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
3: 2 dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
4: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Reklama na Radio 1.

Poslouchali jsme mix tradiční folklorní hudby z Maroka s názvem Gnawa, všem ve spolupráci evropským producentem Billem Laswellem. S Billem Laswellem to nahrál Málem Mokhtar Ghania, jeden z právě z marockých hudebníků zastupujících žánr Gnawa. Skladba se jmenovala Sheikh Moulay Ahmed. Bill Laswell se celý život věnuje spolupráci se spoustou hudebníků z celého světa a právě i s Marokem byl hodně propojený, stejně jako s Egyptem, ale kromě toho taky byl vždycky hodně spojený jako producent i basista s dubovou a reggae scénou i celkově elektronickou. Má za sebou desítky minimálně spoluprací s různýma hudebníkama a taky různý svoje vlastní projekty. Každopádně Bill Laswell teďko v 71 letech řeší nějaký vážný zdravotní potíže, tak mu držím palce, aby nám mohl ještě dál přinášet skvělou hudbu. Teď pokračujeme s M. Geddes Gingras a skladbou Seven Dials.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtyřice Django Django a skladba Cat.

0: Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifitch ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová. Že jste mi kousek ubil, to jsi mi nepochlubil
1: a skoro se oběsil, jak jsi se zděsil těch sil. Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! To mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

Čilský Matias Aguayo se vrátil s novým albem s názvem Anenoa. My jsme poslouchali skladbu Agua ke Core. A přestože Matias Aguayo většinu života strávil v Německu, ačkoliv se narodil v Chile, vliv a jeho křeny v Jižní Americe jsou rozhodně zjevný. Stejně tak jako u kolumbijské formace Frente Cumbiero, z kterých si teď poslechneme skladbu Cumbia Trosky.

Ladíte Rádio 1, tady Mike H. Už s váma budu jenom poslední hodinu, která se ponese především ve svěžnějším elektronickým rytmu. Teď nám hraje novinka, poslední album od Cozy Miller. Její album Embodiment of Denial obsahuje tuhle skladbu Der Politiker.

Doposlouchali jsme producenta Šeda, ten se většinou zaměřuje na tvrdší polohy techna, ale nedávno vydal tuhle skvělou zamyšlenou záležitost s názvem Taking You Home. No a teď se vrátíme na chvíli do roku 1994, tohle je projekt A Slice of Life, skladba You Make Me Feel So ve verzi ASOL Mix. Tahle skladba se teďko letos objevila na nový kompilaci s názvem Running Back Master Mix Kiss FM Zanzibar Years. A proto jsem ji taky objevil letos. Každopádně skvělá nadčasová, trancová nebo je trošku houseová záležitost.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Reklama na Radio 1.

Posloucháme remix skladby od producenta Earl Orloga. Tady ta skladba se objevila na vinylu, který vyšel před 2 rokama jako merchandise, respektive pod hlavičkou festivalu Zmar, na kterým se spolu podílím. No a Zmar festival se letos koná taky, a to už znova po pátý. Chystáme vydat další desku, kde jsou 4 edity, včetně jednoho mýho, a určitě vám z této desky, jakmile vyjde na festivalu 7. až 9. srpna, tak pak vám určitě z této desky něco zahraju. Každopádně, festival už je v tuhletu chvíli vyprodanej, ale dneska večer děláme warm-up k tomuhle festivalu v Praze, a to konkrétně v klubu Ankali, respektive ve vedlejším prostoru Planeta Za a v chilloutu s názvem Pluto. Takže tímhle bych vás chtěl pozvat právě na dnešní warm-up na Zmar Festival, na akci, která se jmenuje Planeta Zmar, a dneska v 11. večer nás na 2 stagech můžete slyšet v Planetě Za a v Plutu. Ze zahraničí tam dorazí Lukas Kroon, jeden ze známých DJů a producentů spojených s düsseldorfským klubem Salandes Amateurs, taky berlínská Smog Eyes, pak tam z lokálních DJ zahrajou Shurigen, Vapanda a Moretti, a taky my jako součást organizace Zmar Festivalu tam zahrajeme jako Zmar Sound System, takže dneska i mě back to back setu s kolegami můžete slyšet v Planetě Za. Každopádně teď ještě jedna věc, která je zvukově dost spojená se Zmar Festivalem, a to jsou Xeno and Oaklander a He Saw the Light. Takže určitě, jestli vás tyhle 2 poslední skladby baví, doražte dneska na odvážnou elektroniku, vesmírný disco a poslechovější žánry do Planety Za na akci Planeta Zmar.

CD Non-Stop. Britský elektronický producent Laurie Osborne aka Apple Blim tvoří na poli dubstepu a bass music více než dvě dekády. Jeho albový debut Life is a Laser vyšel v roce 2018 na labelu Sneaker Social Club. A my si ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Non-Stop.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Moje dnešní tříhodinovka je u konce. Doufám, že jste se dobře bavili. Budu se těšit, že se zase brzo uslyšíme. Můžeme hnedka zítra večer mezi 8 a 10 tady na vlnách Rádia 1 samozřejmě v rámci pořadu Klastr, nebo zase za 2 týdny v denním vysílání v pátek mezi 12 a 15. A ještě jednou vás zvu na warm-up k festivalu Zmar, který se koná dneska v Praze v Planetě a ve vedlejší místnosti s názvem Pluto. Na 2 stagech Zmar Festival představí svůj zvuk a můžete tam slyšet v DJ setu kromě třeba Lokase, Krůna, Smoke Eyes, Shuriken, Vapandy, Moretyho. Můžete tam slyšet i mě v rámci Zmar Sam systému našeho back-to-back setu, kterým zavíráme planetu za. Díky, že jste poslouchali, už se na vás jistě těší Jirka Štefl, přeju vám hezký víkend a mějte se hezky, loučí se Mike, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Reklama na Radio 1.

Příjemné odpoledne s Rádiem 1 vám přeji. Moje jméno je Jiří Štefl, budu to s vámi do 6. hodiny večerní. Na úvod byl naservírovaný Action Bronson, jeho Olympic Vince Carter. A vzhůru za klasikem Iggy Pop. Jeho 10 let stará deska Post-Pop Depression in the Lobby. Tak ať se vám krásně poslouchá, ať jste kde jste.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Reklama na Radio 1.

Ani dnes se na Rádiu 1 nevyhnete novým skladbám. Zde Boy From Nowhere a Spend the Night vyšlo přesně před týdnem a další novinkou je nový single od Erika

0: pod názvem As in Cornfields. Před chvilkou zmiňovaná novinka od Latrella a za chvilku si dáme na rádiu jedna starší Wallpaint ukázku z desky Heads Up.
1: Jedna reklama.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedily.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedily.cz.
1: Jedna reklama.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Nyní se na Rádiu 1 zasoutěžíme v rámci kulturního léta. Devátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 52. ročníkem festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, na současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrčí delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Band Jazz, Cirkla Putika, Gufrau, Pás nebo Fulkram. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více najdete na stránkách lfs.cz a v tuto chvíli můžete na Rádiu 1 vyhrát 2 dvoudenní akreditace na filmovku plus festivalový merch, dále voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu o vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, podložku pod myš od Connected, karty, plakáty a hru od Pětníka, voucher v hodnotě 1000 korun od do galerie Panská 1 v Českých Budějovicích a ještě knihu od nakladatelství Slov Art. Telefonní číslo sem do studia je 210 323 919 a otázka na dnešní den zní. Na filmovce letos opět nechybí oblíbená sekce němých filmů doplněná živou hudbou. Jaký hudební projekt zahraje k projekci historického dramatu režiséra Ernsta Lubiče s názvem Anna Bolejnová? A rovnou vám napovíme, že buď je to Orinoko, nebo Araš Gassemi, a nebo Pivoňka s kapelou. Tak v tuto chvíli, jak

0: prvního volajícího. Hola, hola, Rádio 1, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme. Pavel, ahoj.
0: Ahoj, Pavle.
1: Ahoj. Už nevím, typu za C, pivoňka s kapelou.
0: A typuješ naprosto správně. Všechny zmiňované ceny jsou tvé. Já tě blahopřeju a vydrž na drátě, ať si dohodneme převzetí.
1: Jasný, díky. Ahoj zatím.
0: Ráda se stalo, mně se.

Kaš představí na filmovce v Uherském Hradišti, kde už hrtlo Good Good. Posloucháte Radio 1, za chvilku si dáme novinku od chlapíka s přezdívkou Kid Drama. Vyšla přesně před týdnem na Metalhead, se jmenuje se You and Me.

0: Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více

0: na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Reklama na Radio 1.

z velice dobře známý Coco Rosie. Od tohoto dua jsme vyslechli písničku Lamb and the Wolf. Předtím domácí Good Times Only. A další znamenek, kterou vám tuto chvíli servíruji, jsou Panda Bear a Sonic Boom, Pray to You.

Kulturní servis na Rádiu 1. Dnes je 17. července. Všechno nejlepší k svátku všem Martinám. A máme tu koncerty a tančírny, filmy, dokonce jednu divadelní pozvánku a pochopitelně nepřijdete ani o program Rádia 1. Koncerty a tančírny. Bike Jesus dnes nabízí Discovery Gathering. Zahrají Wide Eye, Margie, Divný útvar a DJ Rooibos. V Groove Baru od 9:30 večer Kirill Astra. U Bukanýra od 23 hodin DJové Iška Mašina. Take Jesse si dá back to back s Mišou Jaru. To bylo u Babka, u Bukanýra, dále tvoje Jazz Dog v 9 hodin večer. Ivone Sanchez Band. Cargo Gallery od 19. Ondra Gizman. V klubovně Povaleč od 19.30. Hell and Back. Kašel Makatusin. Crossface, Explodev a Sexia. Filmy. Kino Dlabačov 18.30. Pramen a ve 20.30. Odyssea. Edison Film Hub má v 18 hodin snímek Odyssea a v 21.30 pozvání. Kino Pilotů 19.20 drama a v 21 hodin 30 minut v Kině Pilotů pozvání. Letní kino Dlabačov 21.15. Kdo chce zabít Česí? Divadla Městská knihovna v Praze dává od 16.45 za dveřmi. Anna Monro a Cirkusféra 40 až 60. A na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis a v 18.10 Vintage Cool a v 19 hodin v rámci pořadu CD Nonstop dneska Apple Blim a jeho deska Live in Laser, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance. Moje jméno Jiří Štefl, vybírám vám muziku až do 18. hodiny do knižního servisu. Pokračujeme teď v domácí muzice, dáme si Magnetic.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Drahagate. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Hip-hop camp je zpátky.
7: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
6: Rap, DJing, b-boying.
7: Freddie Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
6: 2 dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
7: 21. a 22. srpna, Hip Hop Camp Kosmo.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Později už tam budem.
14: Přestaň. Je mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
16: Reklama na Radio 1.

starším tracku, na kterém spolupracovali Guru a MC Solar. Novinka od řeckých Keep Shalin Athens. In the Shadows.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň, je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Cameo.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifitch ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová. Že jste mi kousek ubil, to jsi mi nepochlubil
1: a skoro se oběsil, jak jsi se zděsil těch sil. Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Dozněla jedna z pěti novinek na naší velké hitparádě. Boy Harsher a Jeans a aktuální zlatá příčka. Na ní je Bonobo, Me and You.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

charakteristický vokál Shona Ridera, frontmana kapely Happy Mondays. Písnička dostala název Jelly Bean. A tady už je Left Field. Ukázka z desky Alternative Light Source.

Braník a Príly. Alpha Boys mají jiný styl. Krouží celý dne, plaší straky barevný. Co mám dělat, abych pochopil? Krev pod svek a svaly, motory cítí žízeň. Myslím, že každý z nich je blázen.

na všechny strany, první svým strojům dávají napít. Pak už jen masakrují mé bledé tulipány a jejich nechty mění se v drápy. Rostou jak břečťan plany v žíravých květináčích a zazel z benzínu přízrak ze sazí. Borčí se nebe z brány, v bezjedných očích tančí tisíce realit půlnoční vrazy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Reklama na Radio 1.

Pivoňka na Rádiu 1 ve třetím patře. Před chvilkou to byla spolupráce My a Kali v písnice Sacred Heart a zněla taky posthudba. Teď už jedna hodně archivní ukázka z desky Sparkle in the Rain od Simple Minds. Speed your love to me.

Po hudebním výletu do roku 1984 za Simple Minds nabízíme zase další novinku Frost Children, tady konkrétně s trackem s názvem Afterlife. Frost Children a ukázka z jejich posledního EPčka vyšlo před týdnem, dostal název Tweaker Poem. Frost Children.

Mezi čerstvé tracky v archivu rady jednoho patří i Lee Burridge, jeho Fading Out. Tady už je loňská deska Australanky Alice in Wonderland.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Reklama na Radio 1.

0: doznívá SPD a jeho novinka pod názvem Go. Těšte se na American Football.
1: CD non-stop. Britský elektronický producent Laurie Osborne aka Apple Blim tvoří na poli dubstepu a bass music více než dvě dekády. Jeho albový debut Life is a Laser vyšel v roce 2018 na labelu Sneakers Social Club. A my si ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Česká trojice s názvem App. Mimochodem, když vydržíte, tak je uvidíte 13. prosince v Pražské klubovně. A takhle už se pohvězduje Iron and Wine.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Buda Kid a jeho čerstvá tucka pod názvem Dream Atlas. Za chvilinku se vám představí novinky na Velké sedmě. U nich jsem vám vybral aktuální jedničku v podobě Katarzie. Ale ještě předtím Slow Pulp, Not For Nothing.

přijít mít. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Tiger.

0: je tvoj svet faký. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa užrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panien pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze

prichází čas na rozlučku. Na závěr ukázka z nové desky od Nilse Petra Molvára. Deska Be Quiet. A úvodní single z něj je spolupráce s Imogen Heap. Velmi jemná London Hackney. Mějte se krásně, krásný víkend. A když se budete chtít naladit příští pátek mezi 3. a 6. odpoledne na Rádio 1, tak budu rád. Ať se daří, vážené a vážení.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Reklama na Radio 1.
17: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. V dnešním knižním servisu si představíme tři manga komiksy, určené především dospělým čtenářům. Po záplavě manga sérií určených především dětským a dospívajícím čtenářům se k nám postupně dostávají i díla určená především dospělým čtenářům. Japonského autora mangy Shigeru Mizukiho známe díky nakladatelství Argo už ve dvou jeho polohách. Tu slavnější ze sborníku Kitaro, který shrnuje některé z jeho hororově laděných příběhů žánru nazvaného yokai. V němž vychází ze starých duchařských příběhů, do nichž zapojuje lovce strašidel, kluka jménem Kitaro. Druhou a zcela odlišnou Mizukiho polohou, s níž jsme se setkali v biografii Hitler, představuje autorův zájem o druhou světovou válku. V níž sám bojoval a přišel o svou levou ruku, což vedlo k jeho velmi kritickému náhledu na válku, v níž Japonsko stanulo po boku hitlerovského Německa. Komiks Vstříc vznešené smrti, který původně vyšel na začátku 70. let, tedy vychází přímo z jeho válečné zkušenosti a českým čtenářům může občas připomenout Haškova Švejka. V příběhu totiž sledujeme četu japonských vojáků, kteří brání pro vývoj války zcela bezvýznamný ostrůvek v Tichomoří. Většina z nich by přitom z bojiště nejraději utekla zpět ke svým civilním životům. Pro lepší identifikaci čtenáře se zhruba 30 vojáky, kteří se v komiksu objevují, Vytvořil autor na úvod jejich galerii a doplnil organizační schéma téhle čety. Vojáci přitom při amerických drtivých útocích pomalu umírají, autor se tu ale spíš než na jejich hrdinství zaměřuje na jejich lidskou obyčejnost, když sledujeme, že řeší především to, co bude k jídlu a kde se nejlépe ulít a uniknout tak oné vznešené smrti z názvu. Tu sem vnášejí především jejich velitelé, jimž je jasné, že tenhle boj se nedá vyhrát, takže se snaží z boje vyjít alespoň se ctí, což v tomto případě znamená nahnat vojáky k sebevražednému útoku na pospas americkým dělům, kulometům a letectvu. Mizuki je známý tím, že oproti jiným autorům mangy pracuje s velmi propracovaným pozadím jednotlivých obrázků, které tu v několika případech vycházejí z fotografií, podobně jako v komiksu Hitler. Po amerických útocích tak vidíme zákopy plné mrtvol. Důležitou roli tu hraje i tropická kulisa ostrova Nová Británie, kde se boje odehrávají. Zobrazení postav je přitom pro kontrast velmi zjednodušené, až na úroveň karikatur. K tomu tu autor často používá gag fackování, jaké známe ze starých grotesek. Jakoby tím chtěl zvýraznit směšnost lidského válečného snažení ve srovnání s trvalostí přírody, v jejichž kulisách se tyto konflikty odehrávají. Mangu Shigeru Mizukiho Vstříc vznešené smrti přiložila Anna Křivánková a vydalo nakladatelství Argo. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Vůbec poprvé se u nás díky nakladatelství Host představuje Jiro Taniguchi, a to s komiksem nazvaným Vzdálené sousedství, který původně vyšel v roce 1998 a v roce 2010 podle něj belgický režisér Sam Garbarsky natočil stejnojmenný hraný film. Komiks je postaven na trochu sci-fi zápletce, když si hlavní hrdina, 48-letý Hiroshi Nakahara, po jednom večírku poplete vlak a místo domů ke své rodině vyrazí směrem do vesnice, v níž sám prožil dětství. A když se už do téhle vesnice dostane, vyrazí na místní hřbitov, aby tu navštívil hrob své matky. Právě u něj proběhne proměna, která Hiroshiho vrátí do jeho 14-letého těla a s ním i do doby jeho dospívání. On přitom uvnitř stále zůstává 48-letým mužem se všemi jeho zkušenostmi a vzpomínkami. Takže najednou začne ve třídě vynikat v angličtině, kterou běžně používá v práci a díky návratu do mladického těla se na chvíli stává i atletickým přeborníkem. I to jsou důvody, proč se do něj zamiluje nejhezčí dívka ve třídě a původně prožitá historie se začíná měnit. Jeho schopnost, kdy zná budoucnost, protože ji prožil, ho však přivede k hlavnímu úkolu – zabránit odchodu svého otce od rodiny. Taniguchi tak nerozvíjí fantasmagorie o tom, co by člověk asi tak dělal, kdyby se najednou octl v mladším těle. Zaměřuje se spíš na dilemata ohledně toho, zda není příliš neetické ve svém věku bez ohledu na tělo začít chodit se 14-letou dívkou nebo jak moc ovlivňovat životy ostatních na základě toho, že ví, jak dopadly. Humor sem pak autor vnáší skrze Hiroshiho vztah k alkoholu, který ho přivede do několika trapných situací a občas i vyzrazení svého tajemství. Tím nejdůležitějším je ale jeho vztah k otci, snaha pochopit, proč od na první pohled šťastné rodiny odešel a kam, ale také jisté porozumění jeho činu, které v podobném věku pociťuje. Hiroshi tak skrze své 14-leté tělo začíná lépe rozumět svému 48-letému já a tahle cesta do minulosti se čím dál víc stává cestou k sobě samému. Taniguchiho citlivý komiks tak připomíná především dospělým čtenářům určená díla Osamu Tezuki a rozhodně se zařazuje mezi japonské autory, na jejichž další překlady se budu těšit, jakkoliv nové komiksy už autor, který zemřel v 70 letech, už bohužel nenapíše. Stejné nakladatelství, tedy brněnský host, v poměrně rychlém sledu vydalo druhý závěrečný díl mangy Manžel mého bratra, který obsahuje původně třetí a čtvrtou knihu, jež vyšly v letech 2016 a 17. O téhle gejmanze, autora, který publikuje pod pseudonymem Gengoro Tagame, jsem už v knižním servisu mluvil. Druhý díl tedy pokračuje v příběhu, v němž se po stopách svého zemřelého partnera vydává Kanaďan Mike, aby se na 3 týdny připojil k rodině jeho bratra Jajčiho, jenž žije se svou malou dcerou Kanou. Jajči tu přitom představuje, řekněme, průměrného Japonce, který příliš nerozumí stejnopohlavním vztahům. I proto vlastně homosexualitu svého bratra nikdy nepřijal a oba žili až do Ryojiho smrti s jistou výčitkou. Teprve s Majkovým příjezdem začíná Jajči svého bratra přijímat, a to i díky vřelému vztahu, jaký si ke kanadskému strýčkovi vybuduje jeho dcera. Důležitou roli v tomhle komiksu hraje jídlo, když Jajči Majka zasvěcuje do tradiční japonské kuchyně, tak jak ji on sám připravuje. Čtenář tak při čtení dostane chuť nejen na vepřové plátky na zázvoru, ale i na wasabi zmrzlinu, kterou tu poprvé na výletu do lázní ochutnává i Kana, které ale chutná spíš ta vanilková. V rámci druhého svazku se tedy s hlavními představiteli, kteří sebou vezmou i Jajčiho bývalou manželku a Kaninu matku, vypravíme i do tradičních japonských lázní s výhledem nahoru Fuji. Ještě větší roli tu pak hrají Jajčiho myšlenky. Především, když přemýšlí o tom, jak by se jako otec zachoval, kdyby se k homosexualitě přiznala třeba jeho dcera. Ta je tu zase od jedné vyspělejší kamarádky zasvěcena do lásky Romea a Julie, která tu spodobňuje právě homosexuální vztah, tedy lásku mezi dvěma lidmi, již nepřeje jejich okolí. V závěru s Majkovým loučením a odjezdem pak autor servíruje velkou dávku dojetí, která se z protagonistů lehce přenáší i na čtenáře. Jak jinak u komiksu, který je věnován lásce, ať už té mezi mužem a ženou, té mezi dvěma muži nebo dvěma ženami, ale i té rodičovské. Mangu Jiro a Taniguchiho Vzdálené sousedství přeložil Igor Cima. Mangu Gengoro a Tagameho Manžel mého bratra 2 přeložili Anna a Igor Cimovi. Obě pak vydalo nakladatelství Host. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
0: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
13: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
18: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako Rádiem 1. A to je na tomto zajímavý.
0: Škoda.
19: Ča, ča, ča. Vintage cool by DJ Ivo.

Vítám vás, netrpěví posluchači našeho Vintage Cool. Škoda, že vám nemůžu ukázat účest, jaký má Sugar Pie de Santo na fotce, kterou mám před sebou. Velká to natáčková divočina. Spanilé vážení. Mezi jejími kamarádkami z dětství byla budoucí Etta James, se kterou naspívala také pár písní. Dnešní úvodní, Zlato, to není správné, naspívala v roce 1960. Nyní Amos Milburn, jehož alkoholismus srazil na kolena a jeho písním oslavující pití dodal zpětně ponurý ironický nádech. Dnes to bude Let Me Go Home Whiskey, 1953. Po něm zase jedna z nejslibnějších zpěvaček, tentokrát roku 1955, Dolly Cooper, skladba I La Ba. Následuje první a poslední single kapely Rhythm Rocket, skladba Madness, 1960. A jedna ze tří největších M Hollywoodu, Mamie Van Doren, se skladbou Ubala Baby, 1957, o jejím šťastném Johnovi. Zavírá Australan Mad Band se skladbou Nervous Breakdown, 1964.

Kubánská diva, tentokrát v New Yorku, Graciela Pérez Gutiérrez s nejvlastním bratrem Machito v krásné skladbě Mulin do kafe z roku 1965 na vás čeká.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna.
6: Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
7: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Vintage Cool by DJ Ivo.

Slyšeli jste portorického zpěváka a kapelníka z alba Back Home in Puerto Rico, Tito Rodriguez, skladba Mango del Monte, rok 1962. Nyní nastupuje jump boogie hudba, které rozumí každý. Louis Jordan a jeho Timpani Five, Yeh Yeh Baby, 1954, stejný rok, a Lula Reed se skladbou A Love Still Baby. Parťaška gospelové Sister Rosetty Tharpe, Marie Knight, skladba Gospel Train, 1949.

0: Po jinglu to byla newyorská duvaparta The Crest a 16 slavných svíček. Po nich The Diamonds z Kanady s ukázkou skupinové procházky Tanec Stroll 1957. A právě dozněl ze stejného roku Buddy Knox skladba Rock You Little Baby to Sleep. Věřím, že jste se v domácí aparatuře vypracovali ke stereu a pěkně si užijete dnešní závěrečnou ukázku z alba Digi The Sound of Face for Stereo, které připravila dvojice loungeových DJů Martin a Tom Green. Vzali zapomenuté nahrávky Face 4 od inženýrů z firmy Decca z počátku 60. let a ukázali je jako cool popkulturní artefakt, čímž přeběhli dobu. Kult vznikl předtím, než se tato hudba v 90. letech stala londýnskou módou. 35 let po svém vzniku. Touha najít novou, starou hudbu. Ironie 90. let, o čem jsme my v českém dolíku ani netušili. Připravte si koktejl, pohodlně si sedněte před své stereo, čekají vás dvě ukázky. Frank Chasfield, skladba Route 66 a Trax 4, Coming Home Baby. Nechte se unášet zapomenutou atmosférou, nostalgií po budoucnosti, co nikdy nepřišla. A za týden.
1: Decca presents a new world of sound. Adventures in stereo. Listen.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Hip-hop camp je zpátky.
3: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
2: Rap, DJing, b-boying.
3: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
2: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
3: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Máme tu 19. hodinu pátek a s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes, jak je zvykem, s elektronickým albem a padl výběr tentokrát na britského už veterána na poli bass music a vůbec dubové elektroniky a dubstepu Apple Blim. My se zařazeme do CD Nonstopu po jeho EPčkách, poprvé také s jeho debutovým albem Life in Laser, které vyšlo v roce 2018 na značce Sneakers Social Club. Doplním, že Apple Blim také vydal letos své takové dub ambientní album Liminal Tides, a to na kylní ambientní britské značce Quiet Details. A zároveň jste mohli zaregistrovat i jeho beatové album, třetí pro značku Sneaker Social Club s názvem Neolithic Neon. Apple Blim vlastním jménem Laurie Osborne je britský producent elektronické muziky, DJ, který musím říct zásadním způsobem formoval podobu britské dubstepové i undergroundové elektronické scény. Narodil se v Derby v Británii, ale musím říct, že zásadní své raná léta prožil v legendárním Bristolu, téhleté mece tribopu a vůbec dubstepové muziky. Doplním, že už poslední dekádu žije a tvoří v Berlíně. Proslavil se už před více než 20 lety jako spoluzakladatel kultovního vydatelství Skull Disco, později i v roce 2008 založili svůj vlastní label Apple Pips, no a jako DJ působil už v Bristolu na počátku milénia, kdy se právě stal tou klíčovou postavou rodícího se dubstepového žánru, do kterého také ale vnášel vlivy minimal techna, dubu či experimentální elektroniky. Určitě je důležité také zmínit, že Apple Blim působil jako rezidentní DJ na slavné londýnské klubové noci FWD Forward, která byla naprosto klíčovým inkubátorem pro ranou tenkrát dubstepovou muziku a UK garage scénu. Jeho první tvorba začíná vycházet v polovice té předminulé dekády v roce 2005, kdy společně s producentem Samem Shackletonem zakládají nezávislé vydavatelství Skull Disco, který se proslavil svým specifickým zvukem kombinující temné basy, africké různé hypnotické perkuse a rytmy. A tam právě najdete po většinu 12 palce, který udělali společně se Shackletonem, a později tvořil také i s producentem dalším z Bristolu Peverlist, ale s Tom Fordem, který jste také už celou stopu slyšeli. Právě jejich spolupráce pak vychází v roce 2008 jako jeden z prvních releaseů značky Apple Blima Apple Pips. To bylo v roce 2008, kde jste mohli také později najít spolupráci Apple Blima třeba s Radamanem. Zároveň koncem dekády spolupráce také na EPčku s producentem Geom a také Alturets, to už bylo v roce 2010, poprvé také pro značku House Music, kde vychází společně další pak EP s Radamanem či také producentem Common. To bylo pak v roce 2014. Každopádně následující rok také Apple Blim vytváří speciální mix pro Resident Advisor a začíná také spolupracovat se značkou DJ Screama Tempa Records, kde vychází jeho třeba 12 palce jako Avebury, Minus Degree či Other Side of the Sky s producentem October. Doplním také, že v roce 2015 vychází spolupráce Apple Blima s producentem Second Story, jejich společný projekt Also na značce RNS. To byla deska právě Also. No a na jeho vlastně debutové studiové album jsme si museli počkat až do roku 2018. Deska Life is a Laser vyšla pro bristolský label Sneakers Social Club a vy také dneska uslyšíte pořadu CD Nonstop. Jednalo se o kolekci 9 hitných bassových nahrávek s minimalistickými techno vlivy. Ostatně uslyšíte za chviličku. No a s touhletou značkou z Bristol Sneaker Social Club spolupracoval i posléze z kraje této dekády, kdy tam vyšlo jeho album Infinite Hieroglyphs. To bylo rok poté, co také ale spolupracoval se značkou Synesthesia Media na dílku Ungoverned and Ungovernable, což byl konceptuální projekt inspirovaný knihou The Outlaw Ocean od Jana Urbany. No a jeho pak další albový počiny přicházejí v roce 2023. Na jeho vlastním bandcampu vychází díla s názvem Emanate Jets, to bylo v říjnu, a pak i další devítiskabový opus Everglade Intonation, to bylo v listopadu, kde se na obou zabývá více ambientnější tvorbou a drónovými zvuky. Před loňském roce pak jste mohli zaregistrovat EPčka Cubic Moon či Secret Hive a zároveň i také EPčko Infinite Hieroglyphs Outtakes, kde nabídl 6 nahrávek, které se právě nevešly na to vydané jeho druhé album pro značku Sneaker Social Club, a přidal k tomu i právě i outtakey z jeho debutu Live is a Laser. No a v loňském roce jste mohli Apple Blima zaregistrovat na jeho opět experimentálně ambientní IDM opusu čtyřskabovém s názvem Afloat, který nabídl přes 30 minut opět hudby. Jak jsem řekl, letos se Laurie Osborne aka Apple Blim navrátil ambientně dubovou drone deskou na prestižní značce na poliambientu Quiet Details. To byla deska Liminal Tides. a dubnu pak vychází jeho i nové, tentokrát klubově bejzové album Neolithic Neon, který předcházel i stejnomenný single v březnu a vytáhnete velmi příjemnou takovou ambientně dub bejzovou elektronickou koláž. Apple Blim rozhodně je jedna ze zásadních postav také dnes v pořadu CD Nonstop s jeho albovým debutem Live in a Laser z roku 2018 a já vám popřeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

0: 21.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xyndl X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.
6: High Fidelity.

0: Reklama Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdar, tak co včera?
4: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
3: A přes co máš televizi?
4: No normálně, přes anténu.
3: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
4: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
3: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
5: Reklama na Radio 1.
6: Come on, come from me, this I represent for the Ram Dance Radio Show. In a proud, you don't know people.

0: Dobrý večer, vážené posluchačky, dobrý večer, vážení posluchači. Pátek 17. července, 22. hodina je minulostí a ve studiu Rádia 1 Pínevali Kru a 62. vydání pořadu Ramdán. Dneska ze studia zdravíme ve dvou Captain P
1: a Bondy
0: a provedeme vás následujícíma 120 minutama plný reggae a dancehallu. Tohle se zase vracíme k Hill and Gully Rhythmu, který vydal The Genius. Tohle se je Conscience a za chviličku Gentleman.

A tohle je Perfect Judy Mani, věc s názvem Love Bomb, na produkci Young Trip, kterého si můžete pamatovat z poslední disky Jarana Blackamora, kde se postaral o většinu produkce. A dneska večer v těch 120 minutách nás čeká netradičně málo rhythm mixů, je tam jeden, pokud se dobře koukám, ale tentokrát to bude hodně o albech a EPčkách, kterých tam je celkem 7. A jako highlight jeden z nich je dneska vydaná deska Bužu Bantona.

tohle, co si hrajeme, ukázku od kapely ze San Francisca s názvem Bionix, kapela, která se proslavila svým mixem reggae a latino music, tak teď servíruje tenhle ten single Billy Wings. A my si hnedka dáme další věc, tentokrát Vandal a produkce Mafio House, věc s názvem Poolside.

A my teď konc máme Šata chvilku, před chvílí Tribal Cash, Kario a Travon John, Repeat It, tohle jsou je DJ Flash a Richie Loop Cardinal. A my si za chvíli dáme ještě jednou Richie Loop spolu s Bashment a DJ Valdo. A bude to jejich novinka s názvem

A tohle to doznívá novinka v produkci DJ Meka, konkrétně Candy Brolin, její věc s názvem Problems. Před chviličkou Sean Paul Do It a tohle to už je Pretty zpěvačka, která se nám objevuje v posledních dílech častěji a častěji. Tohle to věc s názvem Rider.

A než se za nějakých 20 minut dostaneme k nový desce veterána Bužu Bantona, tak teď si představíme mixtape naopak mladýho jména, který se objevilo na scéně loni ve velkým. A není to nikdo jiný než Heyshan. Vydal totiž svůj nový mixtape, který se jmenuje Jam Pack. A tohle je první ukázka s Kimani Marlim. Věc s názvem Bob Marley. Turn up, turn up, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Big buggy, I'm on a World Cup. Make sure.

My si zahrajeme celkem 3 ukázky z toho mixtapu, ale na něm najdete dohromady 16 tracků, kde Heyshan ukazuje svoji versatilitu a že to není jenom zpěvák těch prvních hitů, kde zněl dost podobně, ale tady ukazuje, co všechno v něm je. A tohle jsou už kombinace ze Steph London, My Girl.

v úvodu 62. dílu pořadu Ramdán jsem zmiňoval, že tentokrát to bude hodně o EPčkách, o albech, takže z Hejšnova mixtapeu se posouváme k novému EP, který vydal Case, mladý jamajský zpěvák. Tohle to byla věc s názvem My Island Queen ve spolupráci s Gypsynem. A tohle to už další věc s názvem Lion's Den, produkce Loud City. To EP se jmenuje BAM. All the mountains, that's where the foundation build.

A tohle nám hraje dubovej mix tracku s názvem When This A Go End od zpěváka Inti Ivor Valce. A vy stále posloucháte pořád Ramdance na rádiu.

já tuhle tu dubovou verzi toho tracku využiju i ke krátkým kulturnímu servisu. Zítra Reggae Fest Pilníkov, United Flavor, Dr. Curry a další. O týden později v Cvikově More Fire Festival, tentokrát hlavní hvězdou bude Taiwan MC, bude tam taky Indica Dubs, Lalofi a spousta dalších vystupujících, ať už DJs, zpěváků nebo kapel. Ještě o týden později, 1. srpna v restauraci na Rybníčku v Příkazech Conscious Soldiers pořádají zase po delší odmlce svoji akci s názvem Reunion. Tentokrát jako hosti vystoupí Urban Bushman, Kokoman, Dr. Curry a Homeboy Rasta. Za gramofonama nebo kontrolérama se vystřídají Conscious Soldiers, Admiral Kolíbar, Kolíbal, Bassline Fanatics, Bass Vibes a spousta dalších. No a když už jsme u těch akcí letních, tak 8. srpna na Povaleči můžete dorazit do čajovny, kde zase po roce uděláme takeover a páteční večer celý bude patřit reggae, dancehallu a spousta dalším stylům.

tohle je ještě jeden dubový mix tracku, který jsme si hráli minule nebo předminule. Medicine, Tippy Eye Grade a Freedom in Dub.

0: A já ještě na chviličku zůstanu u pozvánek. Nejprve proto, abych opravil, že na Povaliči to nebude pátek, ale sobota. Ale když jsme zmínili Conscious Soldiers a jejich akci Reunion Festival, tak se patří zmínit, že tenhle ten český sound zvednul rukavici a je připravený utkat se v Soundclashi. A nebude to proti žádnému lokálnímu soundu, ale rovnou proti německému soundu z Drážďan. A to je sound s názvem Fire Sound. A zapište si 5. září v klubu Fuchs 2 na Štvanici v prostoru Salo. A pokud jste fanoušky roots music, dub music, tak o warm-up se postará Koji, původní člen Mighty Crown, teďkonc fungující především ve Scorcher Hi-Fi. Tak tam bude ještě spolu s Výpadek.
1: Jugo Team.
0: Z Jugo Team, to je přesně ono. O afterparty se potom postaráme Pínivaly a Splendid Sound, který jsou otcové zakladatelé Melting Pot Sound Clashe, a pod hlavičkou právě tohodle z toho Clashe se můžete v září těšit po dlouhý době na bitvu dubplateů a spoustu další muziky.
1: A ještě jenom dodám, že pro vás chystáme i odpolední venkovní hraní od 5 před Fuchsem na terásce venku. Snad to bude hezký.
0: Bude to hezký. Udělejte si čas, proto to říkáme takhle dopředu.

A jestli patříte mezi ty, co pochybujou, že reggae, dancehall, dub, soundclash může jít dohromady, tak nezapomeňte 5. září na vlastní uši, nohy, ruce, hlasivky zažít Melting Pot Soundclash 2026. A z té dubový vlny si představujeme nový EPčko Dogs and Dizzy, což je německý producentský duo. Vydali EP s názvem 40 Dub a tohleto je eponymní věc 40 Dub. A za chvíli si ještě dáme Jana Sist.

tohle to doznívá Freddy McGregor Calling Mr. Speaker. A my si teď zdáme další novinku, tentokrát Ifa Cash a Pressure Busip a věc s názvem Beautiful Day.

0: A my jsme lehce za polovinou pořadu Ramdans tohoto z toho dílu. A čekání končí. Čekání od chvíle, kdy Buju Banton oznámil, že vydá svoji novou desku. Oznámil, že se tak stane 17. července. Tak je to tady.
1: A on to i dodržel, což je neuvěřitelný na poměry.
0: Tak při jeho velikosti jeho jména tam už nemůže dělat věci jako DJ Mac, že ohlásí a pak to nikdo nikde nenajde, nebo Jaksta, který mu to trvalo asi 14 dní, než se ta deska někde objevila. Zkrátka Buju Banton, nová deska Tutu Bed, vyšla na značce VP Records.
1: A my některé věci z toho už jsme si tady pouštili, některé jsme si pouštili možná i víckrát.
0: Ne. Pouštili jsme určitě dvě věci, které zároveň hezky ilustrují tu desku. Věc s názvem Butterflies, což je předělávka nebo na real rock rhythmu, klasickým reggae rhythmu.
1: Big, big tune.
0: A potom věc s názvem X-Rated, která vyšla na Wiffle rhythmu od DJ Meka. Ale my si ani jednu z těchto věcí dneska nezahrajeme.
1: Protože Buju Banton vydal album a tohle už jsme si hráli, tak zahrajeme nějaký jiný věci z toho.
0: Takže tak, tenhle týden proběhla poslechová session v New Yorku. Tuším včera vydal ve spolupráci s King Eddie's mixtape s legendárním New Yorkským soundem. A my si jdeme dát první věc, tentokrát reggae track s názvem Wina Play.

A my jsme říkali, že jeden z těch prvních singlů Butterflies vyšel na Real Rock Rhythmu, tak tohle je Rhythm s názvem Diseases. Ukázka z nový desky Buju Bantona, celkově už 13. album, a Buju Bantona máme všichni spojenýho ze spoustou dancehallu, tak další ukázka bude už dancehallová, tentokrát Good

A Bož Banton na té desce vzdává hold celý sound systémový reggae kultuře. Říká, že dancehall je jenom jeden a kašle na jakýkoliv škatulkování. Ať už dneska tomu zvuku dneska říká někdo trap dancehall, cokoliv. Ne, je to jeden dancehall a my si proto dáme ještě jeden track z téhle desky Heavy Hitters. Heavy.

0: tohle to je novej Roman Virgo na značce Ghetto Youths International Lay My Head. Novinka, která spatřila světlo světa dneska. Ale my kromě novinek a šťastných věcí v tomhle tom díle věnujeme chvilku vzpomínání na zpěváka jménem Fantan Mouja, který bohužel tohleto úterý zemřel, opustil tenhle ten svět ve svých nedožitých 50 letech. Narozeniny by měl 5. srpna tohoto roku, to by byly ty 50. narozeniny, byly nebo jsou každý rok. Připravoval se na své vystoupení v Německu na reggae jamu, měl zajištěný všechny potřebnosti, ale bohužel jeho srdce, se kterým bojoval poslední dobou, se postavilo proti a bohužel přestalo tlouct. Fantan Mouja začínal v 90. letech na Kilimanjaro Sound Systemu, kde ve volných chvílích, kdy nebyl nikdo jiný, tak se chopil mikrofonu a tříbil si tím svoje umění. Někdy v roce 97 potom vychází jeho první sedmipalec, první single, ale to, co z něj udělalo tu hvězdu pódiu v následujících 20 letech, bylo až album z roku 2004 s názvem Hail the King. A my si z něho na začátek zahrajeme několik tracků, pak ještě pár singlů jako vzpomínku a my už to pak necháme bez řečí, ať můžete chvilku zazpomínat na tenhle ten unikátní hlas. Začínáme vlastně prvním velkým hitem na Build Great Men 2004, ukázka z desky Hail the King.
1: Change the system.
2: Me see myself.
1: This journey is just a part of my mission. I can't come see it just one way. Me come up from the top. Why major?

0: Rok 2004 a pro Fontana Mojo hit za hitem.
1: Mojo byl takovej takový zjevení toho reggae, řekl bych, oblíbenýho v Německu hodně, takovej Chuck Fenda, prostě Queen Africa. Já svala to, že na prvním mixtapeu Mortal Kombat nějaký reggae meeting 2009, který tam házeli, tak tam rozhodně měl pár tunes a ten jsme poslouchali furt dokola.
0: Pro mě tohle, co jsou moje formativní léta v reggae a dancehallu. A my teď uděláme jednu výjimku, ne zas tak často hrajeme mimo party s naše dubplaty, ale tahle příležitost si to určitě zaslouží. Takže Fontana Mojo exkluzivně pro Pinewali Sound.
1: Hungry.

a před chviličkou Bobby Hustle, Daddy Ranks, Wayne Wonder, Bad Like 90s, tři lidi na jedné věci, ale Beanie Man se rozhodl to trumpnout a na jeho tracku For You je s ním Snoop Dogg, Kemar McGregor, Elephant Man, Diany, Tiffa, Shanil Muir, Steph London, Kraft a Pamputai. A my máme málo času před sebou, takže tohleto novinka zase od Warrior Sound, Isa a track s názvem General.

0: truck a spin full of money. Must it bring skill in a play game, touching at the airplane. Me still a make money up in a
1: krátce před 12. ze studia Rádia 1 čerství dancehallový novinky. Tohle to je Skilly Bank, věc s názvem Nobody, vyšlo na Drop Top Record.

A tohle, co si představujeme, nový LP zpěváka jménem Jamil, který nikdy nepatřil na špičku jamajský dancehallový scény, ale zároveň roky ukazuje to svoje místo, který má, má své loajální fanoušky. A tato deska se jmenuje Against All Odds, což je navzdory všem překážkám a myslím si, že víc než vypovídající parádní LP Jamil v kombinaci teď s Masikou a Jashim, track s názvem Legend, a za chvíli ještě v kombinaci s Johanem Marley Last Days. Vy stále posloucháte pořád Ramdance

tohle je jediný rhythm mix dnešního večera, Chillout rhythm, na kterým právě teď hraje Ding Dong, Ding Dong One Up, obrovská hitovka, kterou jsme si tady hráli, ale na tomhle rhythmu vyšel ještě Aivata, Bad Habit, Kaka High Flames, Bad Rock a my to zavřeme MG'm a Fresher Than Fragment.

62. díl pořadu Ramdán se blíží ke konci. Tohle to pro všechny fanoušky fotbalového mistrovství světa Čičing Čing a World Cup Time.

0: A tohle co už je v zásadě skoro všechno z tohoto dílu.
1: Bylo nám ctí a radostí pouštět tady hudbu, která nás baví a pumpuje už 20 let.
0: A my se vás snažíme udržet v obraze, abyste věděli, co novýho vychází na Jamajce, co novýho vychází v Evropě, občas co vychází v Japonsku, v Africe, kdekoliv.
1: A vychází to hodně, takže naštěstí máme lehkou práci.
0: A každé dva týdny vám budeme servírovat, stejně tak to bude za dva týdny, i když to možná bude trošku speciální.
1: Takže páni, posloucháte závěr pořadu Ramdance na Rádiu 1, který vám přináší Pínovali Sound.
0: Děkujeme za poslech a všechny záznamy najdete na SoundCloud.

Okay, cool.

0: Máš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

láska. Jen blond šestnáctka a trojky, prsíčka, škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Blzujíc se špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, vychova v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zredy na tu rozi, patře už odno.

0: Radio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech. I got a friend.